byla. Přes tu dolinu uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená. Nechoď tam, Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat, byl to syneček. Yeah.

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál, dav se mu směje zblízka,

vyrobíme a hlavy ozdobíme. Převnovským klášterem dědým knihy se pálí ve jménu kalicha, oltáře rozsekali. Dobrý muž schovaný za portál kříž.

se kácí dle žabí perspektívy. Bláznivá kráso, Vincent je jurodivý. Profesor akademie předvádí lineál, zde jak radno vidětí ryska.

0: ve městě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce myje.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
2: Jenom třísky v dlaních, nic víc nemám na nich. Když jsem tě kolem ramen vzal, řekla jsi, kam pak jedem. Na stole pití s ledem, do krve jsem se pořezal.

nebem skončila doba Venuší. Ten pravěk zůstal ve mně, jsem strom, ty jsi má země, schod šaty už ti nesluší.

lesy spálil. Tak dlouho jsme tu stáli, nebyl čas na útěk se dát. Všechno to žhavé listí letí, na klíně přistane ti, dnes v noci jako prvněkrát.

Chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlejch dlaní. Ať se zvedne vítr, ať se nese širou pání. Až odvane z nebe mraky, spočítáš hvězdy spadlý na louce.

do širýho kraje, mokrou trávu pohladím, z kopců pára stoupá, a nebo je to dým. Chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlejch dlaní, chtěl bych s tebou být.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny. Zhasnou

odveze vás v každém počasí. V očích máte smrt a na tacháči 15 nebo 20.

dám ti první pusu. Zase stojím u domovních dveří a jako tenkrát jsem trochu srab.

čas prázdných šuplíků. Přichází potichu, hledám mnich den co den, vzpomínkama

a tak hledám v tom šuplíku věci, co nemají logiku. Vede tam cesta do dětství, co ukryla svá tajemství. I prázdnota má svou krásu, nikam nespěchá a má dost času.

jako kočka, co schoulená je v rámu. A jak sní o myši, tak stejně tiše vrní jako panty našich dávno starých zřezavělých vrat. Myšlenky pomalu se rodí jenom kránu. A další sklenka whisky s kostkou ledu může být tvůj soudce i tvůj milostivě vyprošený kat.

myši si hrají. Kočka vystoupila z rámu. Večerní probuzení zdají se být horší než ty rána, když si před zrcadlem budem zase lhát. Poslední stíny, kapka krve zbývá kránu a další promarněný hodiny, kdy sklapla past a delí.

když se ti do očí podívám, až v žaludku mě zamrazí, i když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se s oblohy směje, tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný, a víc už není možný.

jako svět se kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit. Vždyť víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako vojáci. Stojí nesmyslně v řadách proti sobě, slib, že mi nebudem, i když víš, že to není

Černý sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

divadla cítím to chvění, muzy se rozletí po foaje. Nicota uvadla, ač je snění, vášně a dojetí, co jich tu je. Hra je to dojemná, no a ta renta, jak je to cudné rozplakat svět. Čeká se jenom na inspicienta, režisér rudne a kouše si red. Uvaděčky pletou.

pracovat ty hodiny.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte Příhodo, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala, hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely, Příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas, Příroda, ta se umí ozvat, těžko ji odolat, když přijde čas.

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas.

do nich se občas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích. Sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice. Do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice. Můj trup je opilý přívaly slaných vod. Já prkno poseté žhavými půlměsíci.

co když zastavili jsme se, nebo třeba jedem zpátky. A pan Galilej tu není, aby četl mezi řádky. Co když ztratili jsme třetí roz...

ani zamák. Hleděl jsem na opačný břeh, má duše byla ráda sama. Rodina jistě, žena, děti, člověk však má mít druhý plán, chtít víc a umět

0: mám jich plnej byt. Chovám doma mloky, mám jich plnej byt. Ráno po baráku lezou, bytná mi to nechce odpustit. Má bytná to je ženská, je jí asi 25.
1: Bytná, bytná to je ženská,
0: je jí asi tak 25
1: let.
0: A to její tělo bych teda popsat nedovedl.

jak jsem jí vyznal lásku, ona jen zvedla hlas. Tak jsem jí vyznal lásku, ona jen na mě zvedla hlas. Že až se mloků zbavím, tak můžu přijít zas.

Tohle blues je tu ze smutný, tohle blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, tohle to blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, vždyť vám to povídám.

jenom blázen by se hnal, černou hlínu rukou házel a o život se rval. Tam ocelovou jizvou člověk krotí zem, jak neústupnej pokrok ten

Už není cesty zpět a mozoly, co pálí víc než rozpraskanej red. Svaly žene lidská vůle, která neví, co je strach. Stroj drtí jen když z kotle pára dodá pístu tlach. Ránem probíjí se k světlu, už končí se ten hon. Dech posledního metru, pak v hrudi prasknul zvon.

Pučálkovic a Mina, tu se divně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka, jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva, manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance, Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

chvilek nevinných, že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat to, co nám život vzal. A tak při láhvi teplý vodky znovu čas nám utíkal. Našla si tu starou hrací kostku, kterou jsem ti jednou dal, a že prý si mám taky hodit, a když padne šest,

sněžných polipků. Zakryla si rukou, že prej to její štěstí škrtí jako had. Pak usnula opilá na gauči, jen v punčochách.

že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat

podloubí pustý, kavárny hladový. Ani se neohlí, nechal tě jít. Na krku křížek, kafe je medový.

0: zatoužil jsem včera za kliku,
1: vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela,
1: nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
0: zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru,
2: hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený,
0: dělal jsem inventuru

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěn!

průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští traperovi saně. Mokasínům stopy v písku nad jezerem k

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

pirátských kajaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka. Tak na loveckých výpravách jsme díky vám nepřicházeli zkrátka. A život letí jako člun z březové kůry k ohni, který plane. My stárnem však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalumet. Tak díky, mistře Buriá,

něm nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

Písce však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl mě olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

narozeninám měj sílu dubů, k narozeninám obepluj svět, k narozeninám tvým pojď na palubu.

0: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Posaď se, doktore, ať mi nevyneseš spaní. Zkrať svoje kydy, prodluž mý umírání. Já vím, už si mě viděl jít na druhou stranu. Koho by napadlo, že ještě jednou vstanu? Poraď si, doktore, poraď si jakkoliv, ať tady po sobě nenechávám chlív. Poraď si, doktore, zařiď to jakkoliv, ať tady po sobě nenechávám chlív. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Každej tu na tvou lásku hřeší a mě nezbejvá, než se ptát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Ty jsi mě nikdy neměl rád. Potkal jsem, doktore, svou smrt už celkem zblízka. Už ani nevím, komu se po kom stýská. A nepoznám jí, ach, ta moje hlava. Už ani nevím, kdo koho vyhledává. Je třetí s námi na každém randevu. Říkám svý lásce, je i ve tvým úsměvu.

Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Někdy mám pocit, že tě těší součet mých omylů a ztrát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Ty už mě vážně nemáš rád. Zařiď to, doktore, zařiď to, ať ještě nezahynu, ať nejdřív umřou, kdo znají mou vinu. Žádný zázraky od tebe přece nechci, nějak si poraď, čekám na injekci. Zařiď to, doktore, poraď si, ber, kde ber, ať se čistý otisknu do paměti svých dcer. Zařiď to, doktore, poraď si, ber, kde ber, ať se čistý otisknu do paměti svých dcer. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Je ze mě tlustej strejda z pleší, holky se ke mně nechtěj znát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Což jsem tě náhle začal srát. Modlím se, doktore, když vidíš, ale asi moc tiše, a všecko jsou to fráze a rutina a kliše. Věřím jen v lásku a ve tvou medicínu a nechci nic, jen uklidit svou špínu. Do tebe, doktore,

královna Mapsi se mnou hrála. Na čí vlastně scéně sešli jsme se němně.

Šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle. Malý kousek štěstí a v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění.

černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění, dohrála hudba, ma překlad.

Nehoda na R10 se na 11. kilometru se srazila tři auta, na místě zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčkův Brod, tam to všem stojí a klouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

osvětlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři piva recidiva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu

tebe v kopce půli. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguly. Za šílence mě majíce, honili mě jak zajíce.

jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál, pořád ještě něco chybí, jenom blázen by to vzdal.

Slza po tváři, snad je to ze slov, která letí ze tvých úst. Za pány se bijí husaři, kdo bít se za mě bude, když mám zbraní půst. Volám všechna slova do boje, bohužel nepřítel má zbraní přesilu. Z kapes mu koukaj pistole a cizí verbíři už tlačej na pilu. Tak jen ta tuška snad na keltský luk nasad mé srdce upokojí. Pak v srpku měsíce papír je hranice, na té se síly spojí.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Žili chovanci jednoho ústavu.

na začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta. 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Západ, sever, jih.

jak nám ten život rychle ubíhá. Člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například nemám žádnou tálii a nevím, za co by mi dali. Myslím, že z toho, co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch

Třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned naspátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat tak beze mě, já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

zas hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řekl

pocty vavříny, jsou sakumpikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic, to nakonec nezbyl.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Hejrali jsme jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu jí neprodá.

placka, hospodě už padla zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme vole nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera, a jdem se zas ven potácet, říkám si, to je nádhera, už je zase jaro v ulicích. Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá, stvrdla jako moje játra. Žmoulám lístek od šatny, kabát jsem nechal šatnářce, a mám zas pocit úchvatný jako kus špuntu ve flašce. Už je zase jaro

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.

denně. Čistej i špinavej si denně ruku podá. Bojím se špíny, proto žiju v karanténě. Ať spousta pochybností

člověk sám sebou tak jistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši ta se hravě skleje. A proto začíná žít podle těchto zásad, pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat a čistou pravdu denně krmí hrstí mouru.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu. Z Caracasu ananas a palma z Guajany, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli, oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z hokají do sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzalo ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

ani trochu rád. Už jsem mrzák hotovej a hexen šus mám tutovej a vokem cuká neurotickej tik. Za svědka volám nebesa, že nepůjdu už

opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Mlčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak koloma na Krauze. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus po onu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Tak se stalo, že když

se vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapad do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlou.

věčný prach se veze ve vesmírné káře.

zahořel knot svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovlásku po tvé rtěnce.

lásku. Stýská se mi černovlásko, smutný je čas.

0: se mi.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again.

hlavně, že prstům tvým rozumím.

srdce křičí a zvrhnou sklenku vína. Leccos ti vyčtou,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Někdy vítr horký hlavy nebo chladí, potom ani nepomůže ruka zákona. Ale když se srazím s volem, lituju, že nejsem golem, vidím, že se zázrak nekoná. Někde voní Mariánka, za rumcajzem letí

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: metru setrvalá níže. A dokud trvá, svět se nezmění.
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

noc co noc o pomoc volám. Hluboká úzkost mé srdce jímá, jaké to temno zeje před očima mýma. Hluboká úzkost mé srdce jímá. Nikdy jsem nebyl tak sám jako teď, veliká pýcha vystavěla zeď. Nikdy jsem nebyl tak sám

noc co noc o pomoc volám. Věřím navzdory všemu, že mé volání dolehne k sluchu tvému. Věřím navzdory všemu, až spadnou listy osiky v říjnu, všechno, co přijde, bez reptání přijmu, až spadnou listy osiky.

lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti. Dávno nečekám, že by mě křídla labutí zamávali z vodopádů šedivýho dna.

hluboko ukrytá si vyryta v mé paměti. Neboj, čekám dál, jenom v malé naději. Vysněné jak návrat psance, girlandami snů.

bohyně samoty, jde po schodech nahoru, pod ledovou košilí dmou se jí ňadra z bílého mramoru. A ona slábne a sílí ve věčném neklidu, když kolem chodí zástupy Davidů.

Na plátně ticha se promítá socha Davida z masa, krve a kostí. A ona ho vítá do přítomnosti a dává znamení podzemní řece.

bohyně samoty, došla až nahoru, roztrhla oblohu a pomalu se vrací do mramoru. A hledá tam pokoj, ale nemůže najít a v kámen se obrací. Ona i David.

žádný věci oslavenec nechce. V diskuzi tři týpci kašlou na to, socky ať jdou bez darů a lehce. Oni berou parfémy a zlato, v mapách prej je na tom místě hvězda. Silnej Wi-Fi signál jak dar z nebe,

kožich. My ostatní zahrajeme pecky, ať se paří na narozkách božích. Když si online stačí světlo svíček, prej i malý vzpomenutí platí. Plácnem za vás Big Yes, oh yes.

je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos, přesto je krásný jít bosky. Je třeba chodit ven, brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každej tvůj den

nic, stačí dát správný směr kulce, a proto zouvám se z bot, chladím se jinovatkou, nula je můj rosnej bod, občas mám chůzi vratkou.

je třeba chodit bos, v popelu uhlíky pálí, koupíš si stírací los, štěstě

0: Hodil jsem flintu do žita, když neprala smě vážně, a flinta v žitě ukryta, teď tiše čeká na žně. Když stmívá se, tak tu se dá slyšet, jak žito šušká, že na hlaveň jí usedá svatojánská muška. Ta flinta v žitě rezaví, po nebi letí mráček, mám pocit jménem dezaví, jo nad se chybí háček, ten mráček se ti podobá, čím díl se na něj dívám. A než jej vítr ozobá, tak potichu ti zpívám, hodil jsem flintu do žita, když neprala smě vážně, a flinta v žitě ukryta, když se čeká na žen, když smívá. A když už jsem se tak rozjel, tak ještě jedna sloka teda s tou písní, zdánlivě, vlastně vůbec ta nesouvisí. Žito není zase té, neboť přišel nálet, je mi líto prasete, nemá se v čem válet.
1: Vlna pohody v moři Komerce, Radio Folk.

se rozehrají. Slova a činy až dech se tají, před vašimi zraky se rozehrají.

mobilu pročítám si došlou SMSku z reklamní agentury bezdrátový přenos. Říká, že otvírají spovědnice v Tesku, prostředí příjemné a non-stop otevřeno.

0: Vážení zákazníci, v sektoru módních doplňků probíhá výprodej elegantních dámských taštiček za pouhých 698 korun. Těšíme se na vaši návštěvu a upozorňujeme, že pokladna číslo 99 je zcela volná pro vaše nákupy.
1: Manažer pro charitu a duchovní služby má modrou košili a v kapse vysílačku. Každému zodpovědně splní jeho tužby. Ochotně do vozíku smění pětikačku.

0: se v ní o první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když noc dlouhá a studená jak válka a všude

jejich jménů na straně 24. Silný je ten, kdo odpouští. A potom umřeli v horoucím a přesvědčivém stisku. A to je pravda. Pravda, celá pravda. Konec svazku. Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska? Vždyť důkazem toho je,

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

za branou dnů, pod víčky na očích, cestičky znám, kam nikdo nevkročí, ty vedou do země, která nebolí. Dostat se tam

uletět všem a ztratit jízdenku zpátky. Je ve snu můj sen, co trvá okamžik krátký, jak v ločce, kterou k sobě vábí zem. Tak snad naděje umírá, když vrací se.

jsme trochu jiný ze dne na den, tak jakoby, jakoby nic.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and
1: touch things. Z nedočtených řádků písmen věd, který přeletím, sotva na pohled.

a vyukanej z toho ráze, jsem denně až mi slovo krne, co na mě vlastně všechno čeká, bo abych pořídil si sešit, a nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

Našinec jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej. To, co tu bylo, pamatuje a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři. A všichni nesou spásy pytel a vylekaní tím věří. Teď se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem. A zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje. A mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři. A všichni nesou spásy pytel a vylekaní tím věří. Protože většina jsou Češi, kteří se snaží uhrát

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Ráno se probouzím, jakoby v jiném čase. Kolik je hodin, ptá se, protáhne se v pase, aby se ujistila. Dívá se do zrcadla, ne ještě nevyžila, ne ještě neuvadla.

a zatím tajněji pozoruji, jak mluví sama k sobě, jak chodí po pokoji, chystá si snídani, rozlije hrnek mléka a kapka za

0: si ten dům pronajmu. Oběsím se samým štěstím na Římse.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pipy pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

dlaně, kousek knedlíku lepek lepí. Zevnitř prý střeva v kávě ani stopu po mlíku a nejde nikam, kde je sleva.

Andersen.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

chrápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty, stany a volám rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička mý klíží,

0: postupy pozmění, zkusí to odinut. Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?
1: Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?

Začíná únor, v Evropě končí slavy. Pod jižním sluncem sklízej čaj. Skrz dráty zápisky si dělá primolevy, ale tvoje paže dosahují přes okraj. A já bych si jen přál vzít tě sebou na jí.

práci za mě dělá náš mazlíček šedej slon. Na chobotu houpá děti, jedním slovem paráda, tak si žijem, jak čas letí a každý

No tohle žeru, hele kámo, kde se ten slon prodává? U cirkusu měl jsem kliku, to se často nestává. Koupím toho elefanta, musím ho mít stůj co stůj, že seš to ty, dej půl mega a sloneček bude tvůj.

0: nejspíš se ho nezbavíš, takhle slona neprodáš.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: snad klepne Pepka, všude sama řepka, fuj. Klepne Pepka, řepka, fuj. Pěkná depka, řepka, fuj.
1: Kdyby tady byla

Radio Folk. Nic víc, nic míň.

na obstojný vůz. Škoda, že jsem jenom malej českej, zvyklej spíš na zbytky a zmíkány, co chroptí, jak před smrtí, mě občas jí má strach a hlas. Chtěl bych zpívat o silnejch pažích, o pevném pohledu a

Jenže já jsem všechny cnosti nechal někde na tvým polštáři a za postelí ztratil dlužní úpis na duši. Teď se bojím, že mi kde kdo přečte zmatek ve tváři a poka

Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

když stín nad strží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá.

protože jsme, jak ty říkáš, sračky na kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto slouží.

když makáme, tak proč na plný pecky? Asi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové?

vnímá celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové. Proč jsme schopni vrátit to kyře? Do kosmu lítat k polům, kde je led. Stavíme ledoborce atomové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové? A proč se posmíváme nemocem a smrti? A času, který všechno kolem drtí? Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prcko moje sračky a kořálové.

vidím, jak bijí zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni, a to já ještě nejsem snad.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Moudrost je vzácný květ, však nevoní je bez barev a ani neroní med.

Už do pichlavých listů tvých jsem zabořil svou hlavu tich a už si pletu sever jich a nerozumím smyslu knih. Už je podobnou kaktusu schováváš doma v ubrusu, aby tě skrývám očím všem, tak za tupce

den snad, pod ním tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchnul chladnou vodou,

Řek mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní je den a lenivý. Já cítil dál, že v ústech mám chuť cigaret a písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový den.

ani nedělní, co z horkých ploten voní. A náhle chtěl jsem být za tebou, někde za městem, bez

kéž mi zvony hraní písní. Na prášek srdce rozmělí. Šel jsem dál tou vůní raní, kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas kráší.

ta kráska z Itálie, s očima jak studna. Nechtěla suchara, co drží celibát. Nechtěla do kláštera, nechtěla bejt cudná.

0: si, mudrujte si, že jsem měl vzít čáru. Rychle se rozpomenou, kde je domov můj. Jenže on dal mi kvér a hrozně drahou káru. Mídlu ji splatil a pak řekl mi,
1: pamatuj, mý dcerky nikde, nikdy nikdo neopouští.
0: A doutník zapálil si žhavým železem, dodal jen,
1: v rodině se zrada neodpouští. Kdo dneska zradil nás, ten zejtra žere zem.

Fetner Willak. Vybírám výpalný a podle vás jsem lotrem. Ale jsem v balíku a nemusím se dřít. A jednou přijde den, kdy sám se stanu kmotrem.

0: nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro bonavitamysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

rád. Noc bude tvůj štít, pojď už spát. Jinak tě spolkne chvíle, chvíle zlá, kdy se budeš do hlavy bít.

spát, noc bude tvůj štít, pojď už spát. Jinak tě spolkne chvíle, chvíle zlá, kdy se budeš do hlavy bít, protože kdo uteče,

Město se do smutku obléká a člověk hledá si člověka. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál. Tramvaje plují tmou pomalu, v ulici cítím déš z kanálu. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dár. Tak řekni, kdo pak nám dál

už je to zas všechno za námi. Strojvůdce zpoždění dohání. Hodin pár.

Pomalu mě oči bolí od žlutých polí, lidi budou pro peníze schopni čehokoliv. Nevadí, že spodváděla, nevadí, že zkrat, jen to hezky zabala, pojď kandidovat. V obchodě na Libeři, jak vejdu do dveří, prodavačka u pultu mě pohledem udeří. Pane, v tuto dobu tu nemáte co dělat, laskavě si prostudujte obchodní.

nic dneska šílí, že prý dříve bylo líp. To, co je tu dneska, je snad jenom blbý vtip. Všechno stojí více kaček, než by mělo stát. Zaplatí 3 pomeranče a mizí zdat. Žene ke mně sousedka a dusí

Prý, kde se bere jeho sláva všecka, kdyby bylo, co nebylo, zvládl by snad věci, o kterých si Němci můžou nechat zdát. Jednou v roce jedno srdce Češi sdílejí, když dávají v televizi mistrák v hokeji. A kdo neskáče

sám se nečekaně, hlavu mám ve dlaních, sám se sebou beze zbraně, válčím stejně jako dřív, velký boje marný vzdechy, někdo vzal mi ten můj klid, podemílám vlastní břehy, 3, 2, 1, dynamit. Odpočítá pod mě šile, budík nad mou postelí, bez dechu a bez

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

tu odvětrova, chůze je sladká, jde. Ne kvůli očištění, čeho se taky bát, jde. Od rána do setmění nemusí počítat. Neptá se, kde bude za pár let, jen nechce rezivět.

despot v papírové klenotnici. Zapadlá jehla z rybí kosti a v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je. Všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí. Všechno ach všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru. K ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa, pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je,

despot v papírové klenotnici. Zapadlá jehla z rybí kosti. V ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím.

mi znoj, nad štěcí se nese píseň ptačí. Ku předu pudí teskný nepokoj, hle tramků tichem poru kráčí. Rámních tíží půl tucet strun, jež se soumrakem zavzní v různý tón. V šlépějích pegasův a hvitu tlapkých kun, kéž nevzejde z

dát, lásko hřevná v srdce se jim vrať. Klín jich tíží půl tucet strun a soumrakem lká jich luzný tón. V šlép jejich pegasův a hvitotlavkých kůn, kéž nevzejde z nebes.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

Byl jsem kostel v Sudetech, do hámu navracel svý duch. Schovával obrázky po dětech, od Prahu vymetal bídu. Koupil jsem kostel po Němcích, kostelík sudeckou chalupu. Duše a panenky v kredenci, slyšáky chodil jsem

koupil jsem kostel v údolí, ve stráních hledal jsem Boha. Houby a brusinky, cokoliv, hledal jsem sebe a našel jsem oba. Hledal jsem život, co nebolí, nenašel smíření bez viny. Nad střechou kroužily sokoly, hořelo srdce

za komín, za věž a za kříž a za stromy, rudý jak šťáva z jeřabin.

zase uvidím svět v absolutním negliže. Smolím si pár vět, jak je tu krásně pakliže. Něco pro sebe máš, třeba svůj odčenáš. Dneska nebudu spát, díky tmě vidím světlo a naopak. Díky pláči rád se chechtám, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak. Díky tobě pod mě polel, no je to tak. Dneska nebudu spát, ztráta času těžkej řík. Budu jen stlát,

skoro nebudu spát. Díky tmě vidím světlo a naopak, díky pláči rád se chechtám, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak, díky tobě pot mě polil, no je to tak. Dneska nebudu spát, ani chvíli, jak se zdá.

práce nevoní. Mě chutnají holky a chladný nápoje a na zahrádkách stolky a život bez boje. Mě chutnají holky a teplé nápoje a na zahrádkách stolky a život bez boje.

Proudy času tečou pomalu a tiše, řekou, kterou jenom sám Bůh zná. Někam božím mlýnům, který není slyšet, i když se lidský ucho namáhá.

0: Proudy času plynou pomalu a tiše, řekou, kterou jenom sám Bůh zná.
1: Někam božím vínu, který není slyšet,
0: a všechno je tak, jako být má. Někam k božím mlýnům, který není slyšet,

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad nech.

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a James zkus vyndal svou lulku a plif grempo rajt. Pak spokojen začal zas hulet, že smí

ráno pak každý k své lodi se hoši vraceli. Vše bzučí si, kudy jen chodí, ten zpěv, co slyšeli. Ta píseň pak letěla světem od Friska do Číny. Jí tátové zpívali dětem.

kdo z nás bez váhání na poprvé, kdo z nás mlčící a v první řadě, kdo z nás na lázeňské kolonádě, kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas.

až přijde čas. Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru? Kdo z nás za svou mámu, za svou sestru?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: A komuže to máš poděkovat? No přece těm svým
1: nevymáchaným ústům.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Ještě se mě nedotýkej, je čerstvě natřeno. Prošel si stovky lůžek, hned si ve mně neustýlej,

ty klidně budeš spát. A pak, až odvíjí na věži

na stráních roztál sníh. V dopisech stále k nahlas čet, že odpouští mu hřích.

0: davy uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí? Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole.

0: jsem zkrátka zrezivělej blout.
1: To mi povídej, to mi povídej, to mi povídej,
0: to mi povídej.

této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

chlapů z vící cepů, nebo tloukala řepu, zaspíval se jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.

mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha a do

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

až mě zadíbnou, jak cigaretu. A tiše dohořím popelníku.

krajáje bukových očí. Usedl na zem, kde chladil stín. Pokop

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom podél

po kopcích beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem,

ty smutku. Posuňte zač chlebodárce, uložil jim důdku, uložil jim důdku. Míša s Ríšou jezdili na autobusu s kloubem, harmonogram jejich jíst byl následovně skloben, střídali se v 15-20.

si Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl. Hromadná doprava, bezvadná otrava, a kdo se rád mačká, už je si stačí kačka. Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka, tady se to startuje a tak se dává dvojka, já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí

0: vězně. Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Folsom Emile Blues.
3: Můj děda býval natěrač.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřených loktů.

běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz, Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázel, nejraději bych na něj jazyk vyplázel, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

tvůj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách bych chodil po kraji.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jen šátek přes oči.

snad zlomí prokletí. Tvé rozervané srdce zacelí v obětích.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Já tady pod balkónem říkám hlouposti. Jde věta za větou a v celku je to skvělé. Slova jsou lahodná, jak šunka od kosti. Nápad jde za nápadem, tak poslouchej, hele. Ještě pár poetických slov a je to celé. Mluvím jak kniha, má to formu, má to cit. A tebe stejně potom zlomí do postele. Významně mlčící

částečkou atomu. Dřív než jde na rande, vypije vína galón. Neumí tvářit se jak frajer v sitcomu. Tvářit se, že odložil trumfů

že by se šla dolů. To se nestane. Že by se pokusila po mých slovech slanit, když nemám pohled, který mžiku uhrane. Můžu jak Seifert anebo Kajnár jenom žvanit. Mé věty pod balkónem tence visí za nit. U dveří odhodlaně dělám rohošku. Vím, když tě opustím, tím nemůžu tě zranit. Jak by tě zranil třeba Jirka Bartošku.

pak byl křik a byla bolest. Ještě dneska slyším jejich sprostý smích. Už je to 25 let. Čas na těle všechny šrámy spravil, však na duši mne nezhojený vřet. Občas drásá jako spáry šelem dravých. Pro všechny muže jsem chladná jako led. Nedobytná, necitelná, já se jich láskou bavím. Já vím, kde jsou.

0: let.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

přikrčené, připravené ke skoku. Noci jak led, dny sluncem ostré jak střep skla. Seděl ve vlastním bytě, plný cizích myšlenek. Zda ho opustila, či jen pro něco šla.

jejich manželství, v očích pukliny smutku, když na něj pohlédla a řekla: miláčku, dám ti všechno to, co chceš. Ale co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš? A pak dívala se oknem vysoko nad protější les, odrazem ve skle viděla jeho tvář, něžnou tvář lučištníka, jemuž zatajili, že existuje luk, tvář.

plotno a ty ses vždycky lék, že absolutno nelze okousat a nechat ohryzek. Tiše zaklapla dveře, bolí byla jí zima, objala tma, po paměti hledala cestu, věděla, že tudy musí.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out
1: and touch me. Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílá mě za listem list.

nad sebou chuť vstát, z jakýže dál zemět někoho rád. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár směšných pater a je to něco jako pravidla.

si vedu. Řekni si, udělám v podstatě cokoliv, abych tě mohl mít.

Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

moje nemoc, kamenný most, kam chodím na žebrotu. Když už ne draky, tak aspoň stíny přemoct, aby sis neoblíž.

zvučí výtah z přízemí, ty zvicovala za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých tlap. Prý už nejsem, co jsem býval, teď už jsem jenom nostalgický chlap.

dám ti první pusu. Zase stojí u domovních dveří a jako tenkrát jsem trochu srab.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

řemeslo. Kráva, kůň, kráva, kůň, bejk, jen kdyby to víc neslo. Pod vepřovým pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo. Každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD bejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo.

schodů, řítí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří. S dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo. Kupujte si dle

0: Za tvůj úsměv bych všechno dal.
1: Já věděl jsem, že přijdeš, už jsme tě čekali. Vítej. Vymodlené brány se otevírají. Vítej.

tamhle klečí pokorný. Vzadu leží líný a taky ten, co pro svou práci žil. Tam rozdává štědrý, tam krade lakomý. Za námi je střídmý, do očí směje se mu přežraný. Pak ti, co šíří nenávist a ti, co šíří mír. Ti, co přejí všechno nejlepší a ti, co jen závidí. Věrní a taky nevěrní, všichni tu místo mají. Tak tohle je ten hotel.

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel. Jako

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

krásná perlička, to je prostě jenička. Šotek reklam nezřízeně klidně radí mojí ženě.

pil, umřel taky. Ale kdo pije náš májový ležák, tomu se umřít nechce.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

kde večer sestra Rosa brečí. Na starou boudu slunce zaklepe a vypráví, proč léto každoročně končí.

Včera jsem vyšel proti proudu času. Na břehu poci přišel jsem, našel pramínek vlasu. Čí jsi byl, jak dlouho tady leží?

0: neblbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já, tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už jsi dávno měl střeva na parávníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene,
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.

den. Nechám se zavřít někde v báru a nepustím se nikdy ven. Jednou

na parketách zůstaly, pravda je tenká, černá šmouha. Na schodech stopy, jako by ještě dýchal, za dveřma na dvůr, tím letá strouha. Pršelo pár dní, tvojí vůni voda někam odnesla. Stojím v předsálí, vzpomínky se posadily do křesla. Čáry na duši mi zůstaly, vyrytý černě, nesmazatelně. Občas to pálí, to potom prstem na skály kreslím tvůj obraz docela věrně.

Dary. Dny a týdny škrtají, život si letí, vypadá jasně. Na tvoje fotky dívám se už jen potají, v noci v půl třetí píšu ti básně. Uběhlo pár let, vzpomínky se točí pořád dokola. Chci tě zas vidět, nebo aspoň strašně nahlas zavolat. Lásko, vrať se mi, nemůžu se pohnout,

jsem v bouři trosečných. Chtěl bych na pevninu pro dvě slova, pro prchavej okamžik. Díky za všechno, co teď už jen někdy v noci zdá se mi. Lásko, vrať se mi. Lásko, vrať se mi.

0: Nechce se spát, chci chodit nočním městem. A ptáci odletěli do věží. Tak zavřem krám,
1: tak zavřem krám.
0: Co povíme si ještě, až přijde ráno, tak ti uvěřím. Magdalén,
1: Magdalén,
0: z Bible jméno máš,
1: Magdalén,
0: a v očích len. Magdaléno, Magdalén,
1: Magdalén,
0: v Bible jméno máš,
1: Magdalén,
0: a v očích len. Magdalén.

0: ty se rozsypou, chci se tě dotknout,
1: chci se tě dotknout.
0: Magdalén,
1: Magdalén,
0: v Bible jméno máš,
1: Magdalén,
0: a v očích len.